0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
2: 3:15.
1: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co naplat? Musíme si pospíšit.
2: 3.
1: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
2: 3.
1: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
2: 3.
1: 3ho?
2: 3ho.
1: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
2: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
1: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperuti, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
2: Budou to 4 roky.
1: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
2: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
1: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
2: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
1: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
2: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
1: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
2: No tak třeba trošku, víš?
1: No co?
2: No vášnivej bys mohl být.
1: Vášnivej? No a co pak nejsem?
2: Ale...
1: Viděl jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
2: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl...
1: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
2: Co?
1: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
2: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
1: No cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
2: Karle, máš mě vůbec rád?
1: Jo tak, ty to myslíš takhle, no tak já něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád? No samozřejmě, že ano. Vědět, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
2: No, za to můj manžel to ví.
1: Ježišmarja, jak to?
2: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
1: Jak to?
2: Už má málem 2 metráky.
1: To je dobrý.
2: Čemu se směješ?
1: No, já se směju tomu, že my 2 se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
2: Není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
1: No právě, hele pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
2: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
1: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
2: Karle, počkej, řekni mi, co pak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
1: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
2: Tak jenom na mě nemysli.
1: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je té bašta, ty máš
2: co,
1: na pářecí.
2: No? Co, prosím tě?
1: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosa.
2: Tak se sakra... dotkni mého nosánku.
1: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
2: No ne, to není možné, Karle. Pochop už jednou, že jsme totiž nejsme milenci, ale že bychom měli být, že by, já už ani nevím, co jsme.
1: Ale jsme, podívej se. To ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu, že ty máš něco s nervama.
2: No, tak dobře. Jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni. Kdyby došlo k tomu a já byla zavražděna.
1: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
2: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo.
1: Jsou strašný myšlenky.
2: No, počkej, mohl nebo nemohl?
1: Na mě jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
2: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. Mohl? Nemohl? Ne, nemohl.
1: No, tak ne.
2: No jistě,
1: no,
2: že ne.
1: Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
2: To ano, no jistě, jenom že mě to není jedno teď, rozumíš?
1: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
2: Ježišmarja. Manžel.
1: Manžel? Co budeme dělat?
2: Klid. Víš, co řeknu? Že seš od úklidu. Ne? Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
1: Tak, to jsem ale ztracenej. Protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: On na to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal. Chlapisko urostlej. No, zdravej jako řípa, samej sol, vazoun. Takový vazoun, že by snad mohl přendávat vagóny z jedné koleje na druhou, rozumíte? A přitom povídám vazba, ale nenápadnej. No, ale jak nenápadnej? On vám takhle vždycky vedle mě stál na dva kroky a takhle prostě jako tak, že mě ho zajímá něco tamhle, náhodou kouká. No, prostě nenápadnej. Dělal to výborně. Tenkrát jsem byl taky Jura, mladý kluk, kopalo mi to, hrál jsem za Javu, nusle, víte? A kopu, kopu, ku, nejnou koukám, kdo to vedle mě, von za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Joffii, pěkná svatba, v kostele, jakou tam někdo furt cinká, von za ministranta. No to byl kluk, ty nápady, víte? Byli jsme s manželkou na závodním plese, tedy ne, že bychom tam závodili, normální ples našeho závodu, že ano? No a tam stála urostlá cikánka, nebo španělka, to já nevím. Kastaněty a bubínky a pam. Hrgot, to je kus, pam. Žofingo, jdi se něčeho napít. Moje žofka už v mládí trošičku tohleto, ale jinak je to zlatá ženská. Já pam, jdi se něčeho, já se tady tak trošičku porozhlídnu. A hned jsem tvrdě výjel po té cigánce, víte? Cigánko, ty krásná. Tančím, tančím a jak, možná jako se na to budete dívat jinak, ale nám zkrátka holičům ty ruce jen tak furt hrajou, že jo? Tak já takhle jako, cigánko, ty. Já podživůtek, kde pak? Pistole. Armádní pistole. On to byl on. A ona by to zamaskoval, on vám mě bafnul, dal mi pusu, no ale zase to musím říct, on líbal. Ježiš, jak ten líbal. No, abych si jen pořád nestěžoval. Ono na druhé straně taky to mělo svý kladný stránky, víte? Tak třeba já jsem se koupal ve Vltavě. Koupu se, koupu, najednou koukám, že už se vlastně nekoupu, že se topím. To je najednou úplně jiný pocit, víte? On mě vytáh. Ale nehlásil se k tomu, zase nenápadně jako prej. My jsme se nějak zachytili za plavky, víte? Povídá, no ohromnej, ohromnej. Naše tchyně, já nemám špatnou tchyni, nechci si, prosím, všecko je v pořádku, ale někdy si prostě pustí pusu na špacír. A v našem domě, kde každý má takhle nastražený uši, víte, a říká takový nějaký věci, který člověk nerad o sobě slyší a tohleto. A on mě tak jako pozoroval a viděl, že mě to není nějak rechta. Tak jí bafnul a zbalil pro potulku. No, ohrom. Ale stejně mě to rozčilovalo. Víte, máš, s kým jsem se zastavil, koho jsem pozdravil, on si všecko zapisoval, možná tam ještě něco kreslil, já mu tam neviděl, že jo, do tohle. To mě, no, já jsem se mu snažil různě klíčkovat tohleto, a pak jsem si pál, vem tě, čert. A zvyk jsem si. Já jsem šel na pivo, on taky, tedy on si dával prcky obyčejně, že ano. Já udělal svý dvě piva, on šest svých panáků, já šel domů, on taky, tedy já do svý postele, on k nám pod okno.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, já si myslím, že bychom na začátek měli udělat organizační věc. V druhé části našeho pořadu máme vždycky dotazovnu. A aby jsme to měli jednodušší, diváci se neradi ptají, dělají takové, jo. Tak my jsme vymysleli zařízení, kterému říkám notýsek. Takže tenhle ten notýsek za chvilku půjde mezi vás.
2: Já ho tam odnesu radši.
1: To je jasný. To lidem došlo. Nebojte se, ta krása není nakažlivá. Takže by se vám teoreticky nic nemělo stát, no. Tak předej ho tam a půjdeme pomalinku.
2: Tady, paní, vy napřete psát. No, nebojte se, pište, paní.
1: Co tam stojíš?
2: Čekám, co paní napíše.
1: Počkej, když jsem říkal, že to je anonymní.
2: Právě proto tady stojím.
1: Počkej, anonymní to znamená, že nevíme, kdo to napsal.
2: Ale víme, to bude první dotaz. Ale... Pište, paní.
1: Ne, tak paní si ho napíše na půlku té první stránky, to je v pořádku, ona si to nějak poradí. Tak, jdeme zpátky.
2: No. Moment, počkejte, paní, dajte mi ten sešit, ježišmarja. Já jsem si tam nechal 50 korunů. Na kafe.
1: Co je?
2: Já tam mám 50 na kafe, jako. No.
1: No, co je?
2: Je pryč.
1: Prosím tě, proč to děláš tohle?
2: No nezlobte se, paní, vás musím prohledat.
1: Vyndej tu ruku z toho výstřihu okamžitě a pojď zpátky na jeviště. Taková vos. Dej to tady na začátek do první řady. Milostivá paní, promiňte nám, to je skutečně trapná chvíle. Omluv se, milostivý paní.
2: Já se vám omlouvám, mladá paní. Jsem přece nemohl vědět, že zrovna vykradete, že jo?
1: Prosím tě,
2: kdybych to věděl, tak jsem začal tady hned v první řadě, ještě mohla být 50 na světě.
1: Já jsem říkal, aby si se paní omluvil, ne, ano. Aby si urazil.
2: Se omluvám ještě jednou.
1: Milostivá, jestli dovolíte, já bych se rád omluvil za oba dva, je to takový jeho blbej for, no.
2: For je to blbej, ale pravda krutá, ne. Že jo?
1: Prosím vás, pojďme to zapomenout, půjdeme dál. Možná by stálo za to trošku vážně podívat se třeba na tu politickou scénu, na ty novinky, které tam jsou, co se děje, jak to vypadá. Že bychom začali třeba, jak dělíme naši politickou scénu. Dělíme ji na základní dva proudy.
2: Střídavej a stejnosměrný.
1: Já budu hovořit, to bude lepší, jo? No. Takže, přátelé, je to tak, že na jedné straně máme levici.
2: Chytrý člověk tohle.
1: Na druhé straně pravici.
2: Dejte pokoj.
1: Mezi tím je takový politický střet.
2: Ano, skřet takový.
1: Ne skřet. Střet.
2: Střet. Ano. Jako nádraží.
1: Politické nádraží. Ne, nekecej mi do toho. Kam patříme asi my všichni, že? Ale pozor, právě tady v tom středu jsou politici, kteří to hrají na obě dvě strany. To jsou pěkní ptáčci, na ty prosím vás pozor. Je vám jasný ten základ?
2: Přátelé, je to všem jasné. Hele, já to umím vykládat mnohem lépe než pán mladý. Přátelé, koukejte se na mě. Na jedné straně máme levici, to je jako levá noha. Pak máme pravici, to je jako pravá noha. A tam uprostřed je někde pěkný ptáček.
1: Nezlob se, ale tohle ne, takhle to opravdu nejde, to.
2: Když jsi to říkal?
1: No, jo, dobře, ale...
2: Se jsou ptáčci, kteří to hrajou na obě dvě strany.
1: To jo, ale v téhle souvislosti to je strašně zavádějící. Tak se aspoň otoč, když to vysvětluješ. Je to jinak, přátelé. Máme levici, máme pravici a my všichni jsme... Ne.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Menšík, i když nemocnej, tak s ním byla vždycky nesmírná legrace. Já mám pocit, že když mu bylo nejhůř, tak lidi okolo něj řvali smíchy a vůbec netušili, jak mu je, protože on nechtěl být litovaný. On prostě, no, on měl v sobě takovej obrovitý motor, že to už takovýho člověka druhýho nepotkám. My jsme třeba všechny naše scénky jsme u nás přepisovali, ať se nám to nezdálo dostatečně vtipný a ohromně jsme se přitom bavili, ale jednou jsme dostali scénku a to je ta slavná scénka Moje žena pije. Já jsem měla dělat tu střízlivou jako ženu a on měl být ten ožralej, který přijde domů. A pořád jsme to četli a vůbec se nám to nelíbilo takhle a najednou ten menšík povídá, hele, čti ty jeho a já budu čistý. A z toho vzniklo to, že já piju a byla to najednou veselá senka. To byl ten momentální nápad, který on měl. Ale v té chvíli, když jsme přepisovali jednou, tak najednou menšík dostal záchvat. On měl astma velice těžký. A skutečně, když byl člověk přitom, tak se lek, protože on nemohl popadnout dech. A to znáte, když člověk dost blízký, jako byl menšík, prostě takovýmhle způsobem nemůže dechat, tak já jsem tak zešílela, že jsem nemohla najít jednoho doktora si vzpomenout. Kalendář jsem nemohla najít, nic. Já jsem tam lítala jako pometl zoufala a on jenom sípal a on nosil sebou už preventivně takovou měl udělanou taštičku a tam měl kompletně všechno. Od jednorázových injekcí, veškerý léky a ještě navrch měl i ručník. On byl naprosto připravený na tyhle věci. A jak tak sípal, tak říkal, Jiřinko, musíš mi píchnout tu injekci. Já jsem říkal, Láďo, to je vyloučený, protože já, když mám jít sama na injekci, tak jsem 14 dní předtím špatná. To nejde. On říkal, ne, ty nemusíš napíchnout to. Já si to napíchnu, ty mi to tam jenom vtlačíš. Jiřinko, Oluška, což byla jeho žena, a Oluška tohle dělá běžně, Jiřinko. Jenom mi to tam natlačíš. A teď já jsem viděla tu zoufalou situaci, tak jsem si řekla, no když to dělá Oluška běžně, no tak tohle to snad zvládnu taky. A on měl žíly jak provazy a byl na to zvyklý. Tak si skutečně, to jsem se nekoukala, si napích tu žílu. A teď ale já jsem musela ty dvě injekční stříkačky vyměnit

0: Ne tu jeho, ale vyměnit prostě tu injekci. A tak jsem to, no spocená jsem byla, vyměnila jsem to, nacvakala jsem to tam, on mezi tím pořád říkal, že to Luška dělá běžně, tak už jsem si tak říkala, no už mi to taky jde. Nacpala jsem to tam a když jsem to vyndala tu jehlu a přelepila to, tak jemu se udělalo strašně dobře a povídá, Jiřinko, já tě obdivuju, Oluška ta by bomdlela.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Já bych...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťárem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne.
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na vidrolci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý podničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štící?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme. Tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Podvojky z mravů, taky a ten... Janda byl sirotek.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říká, ale prosím vás, říká, to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No, dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda, ale stěší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji.
1: Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr a ten šišky a mě tím
1: cpala. Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starým Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb.
1: Ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
0: měl... Měl Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani! Poslyšte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Můžete, já. Když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do Pístku Místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává počítač.
0: To vás počítač.
1: A počítač nedává, protože do Frýdku Místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nazdar, Uďo. No, nazdar. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako přítel se musíš spravit. Víš, co ty tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě uvolně, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémů, jak se díky... Uďo, problémů, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tlápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vemte, vy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se všemi problémy, které tě tlápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak ho. Uďo, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včera na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
2: Tak byla tam Iveta, já, Pavel, Petr.
1: Čili celá parta.
2: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo, Evžen.
1: Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
2: Ale Miloš odešel s Věrou.
1: Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
2: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
1: Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň. Máš pravdu jistě, promiň. Čili to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
2: Simona... Ale, pak přišla Eva s Rourou.
1: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Uďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo. Velmi pěkná rytmus má, slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo. Za to ty jich máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy.
2: Stáňa tam byla.
1: Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ty ještě jednou, že... Tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teďko, od začátku, řekni, a autikuju, velmi autikuju.
2: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan.
1: Dušan tam nebyl?
2: Byl.
1: Nebyl.
2: Byl tam.
1: Ale tady nebyl.
2: A tam byl.
1: No tak, ale... Kvít. Uďo, kvít. Jsem tvůj co přítel. No. A jako chytaj musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu po psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni. Uďo, no tak. No nějaké děvče si musíš najít.
2: Já mám Ivetu.
1: Nemáš. Uďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za mnou slyšet. To teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy. Vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové. Víte co? Já vás pozvu na diskotéku. Vy jste tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel, tam bude... Uďa?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
2: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
1: Tatínek se mně směje a maminka se zlobí.
2: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
1: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
2: Co to je, jako jo a ne?
1: Uznej, Antonine, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
2: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak děsně to.
1: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
2: Co by jinej?
1: No!
2: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
1: A kdyby?
2: Já bych s ním.
1: Podívej se na sebe.
2: No co?
1: Jsme tu sami, no. A ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
2: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
1: Teď se to musí rozhodnout, nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
2: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
1: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Nebo jdu domů.
2: Tak jo, pojď.
1: Sedni si, jo. Nebo jdu domů na věky.
2: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
1: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužskej vědět, co chce.
2: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
1: Okej, víš co?
2: No.
1: Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
2: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? 2 srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
1: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
2: No.
1: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
2: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
1: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětovali jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
2: Ale ona brečela?
1: No to víš, to ono jí to dojalo. Ale počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásný, víš?
2: No, jde to.
1: Takže bychom to zkusili, ne?
2: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 a 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal trhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, počem, já jsem přišel, když se řídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš štít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmada, to slyším poprvé, tohle to. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně. Do kolika to máte? A říkám, tak do 10, do 11. V 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněli říct, domluvili, že to budou láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo, říkám, jste říkal láčkovci, ježišmarja. Čeče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říkal, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš.

0: 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
1: Rádio Jihlava. Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krechovský a Krechov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

0: Sponsor Indigo.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Jsou tu zprávy, vítejte. Armáda včera na Ženíni a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, nasadila 20 vojáků a speciální techniku. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda zároveň jednali zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a šumavského národního parku o koordinaci postupu při likvidaci zátěže.
8: Jihlava aktuálně.
9: Jihlavská vysoká škola dnes odpoledne připravuje ukázku humanoidních robotů. Ve výukovém centru Vysoké školy polytechnické budou představeni dva. Jeden z robotů G1 se jmenuje Karel. Boj s epidemií eboli v Kongu vykazuje povzbudivé známky pokroku. Epidemie ale bude podle Světové zdravotnické organizace pokračovat ještě několik měsíců. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu uzavřeli s 8 body za 3 úvodní výhry a klesli na 3. místo. Ještě je mohou předstihnout Řekové. Pak by Češi měli pro nasazení do 8. finále nejméně výhodnou 4. pozici.
8: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: I ve čtvrtek ráno jste s Rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Kloucký. Hezký den.
8: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

0: se děje v Jihlavě.
1: Lidé se mohou nově zapojit do péče o městskou zeleň prostřednictvím projektu Adopce zeleně. Vybraný strom mohou symbolicky adoptovat a finančně přispět na péči o něj i další zeleň v Jihlavě. Město spouští projekt Adopce zeleně, prostřednictvím kterého lze symbolicky adoptovat některý z vybraných stromů. Patronem stromu se může stát opravdu každý občan, škola, spolek, firma nebo třeba parta nadšenců. Strom, který si člověk adoptuje, může být nejen hezkým prvkem veřejného prostoru, ale také osobním vztahem k místu, kde člověk žije. Stromy jsou důležitou součástí zdravého a příjemného městského prostředí, ochlazují město a zlepšují kvalitu ovzduší. Zájemci najdou informace o jednotlivých stromech, možnostech adopce i způsobu zapojení na webu města jihlava.cz/adopce stromů.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Dnešní kalendárium a pohled zpět, rok 1988 v Soulu byly zahájeny 14. letní olympijské hry. V roce 1991 na internetu byla zveřejněna první verze Linuxového jádra. V roce 1999 deník Metro zveřejnil údajný výrok Věry Pólové. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala, který po 10 letech média zmiňovala jako nejslavnější výrok o českém internetu či nejrozšířenější český internetový mem. A ještě rok 2009 americký prezident Barack Obama telefonuje českému premiérovi Janu Fischerovi, že americký radar v Brdech stát nebude. Dnešní narozeniny. V roce 1985 se narodil profesionální tenista Tomáš Berdych, v roce 1996 raperka Charlotte, v roce 1944 rakouský horolezec Reinhold Messner, no a v roce 1968 zpěvačka Anastasia. Hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si: mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládá manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedině pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Jihlavští hasiči jsou ve finále, pomozte jim vyhrát. Jihlavští dobrovolní hasiči jsou ve finále ankety Dobrovolní hasiči roku. Veřejnost je může svým hlasem podpořit. Jihlava soutěží v kategorii jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v oblasti Jih Moravy. Spolu s ní jsou ve stejné skupině Bystřice nad Pernštejnem, Křenovice, Rohozná a Ždírec nad Doubravou. Porota letos posuzovala 111 platných přihlášek z celého Česka. O výsledném pořadí finalistů rozhoduje veřejné hlasování, které už probíhá a potrvá do 16. října. Jihlavské hasiče je možné podpořit prostřednictvím webového formuláře na webu Ankety Dobrovolní hasiči roku nebo pomocí SMS.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Zlatička, tak tohle je otázka přímo na vás. Holky a kluci, my se vás ptáme, proč se musíme umývat?
2: Aby jsme nesmrděli. Aby jsme byli čistí. Aby jsme neměli veliký bačery. Aby nám nesmrděli prcky a pipky. Aby jsme nebyli špinaví. Protože

0: 40 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Diamond Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezké ráno. Na pomoc Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně, vybrali české humanitární organizace zhruba 47,5 milionu korun a ve sbírkách pokračují. Kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout trauma ze záplav, distribuují potřebné vakcíny nebo spolupracují na systémech včasného varování. Za poslední dva týdny se vybraná částka zvýšila bezmála o 11 milionů korun.
6: Jihlava aktuálně.
7: V nemocnici Jihlava začnou do 3 týdnů vyšetřovat pacienty na nové magnetické rezonanci. Přístroj je svým výkonem jediný na Vysočině. Pracuje s vyšší intenzitou magnetického pole, což zpřesňuje zobrazení a zkracuje čas vyšetření. Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Trump to označil za možný projev nepřátelství, píše o tom agentura AFP. Příští sezona Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu na webu oznámilo, že ročník 2027 začne v polovině března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: O zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
6: Rádio Jihlava 101.

se to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Tam na Jihlavsku.
1: Dnes ve čtvrtek vás vezmeme na rockové balady při svíčkách. Je to koncert, který startuje v 19 hodin. Zazní skladby kapel Queen, Metallica, Nirvana, Aerosmith, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Bon Jovi a další a další. Zažijte kouzlo největších rockových hitů během jedinečného večera, kde legendární melodie zazní v podání smyčcového kvarteta za svitu Stovek svíček. Užijte si.
0: Kam na Jihlavsku? Cool.

Marie Mihlava, přejeme hezký čtvrtek a samozřejmě celý pěkný den. Je to 17. září, v kalendáři je dneska Naděžda, tak Naděždám všechno nejlepší. No a samozřejmě taky báječný ranní poslech Rádio Jihlava a další hity. Dobrý den.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Kudy povede D20 přes Vysočinu, Bedřej, Jihlava i Humpolec. Nová dálnice D20 má v budoucnu propojit Plzeň, Písek a Vysočinu s dálnicí D1. Stát už přípravu spustil a ředitelství silnic a dálnic zadalo vyhledávací studii. Právě ta má určit konkrétnější trasu mezi jižními Čechami a Vysočinou. Bedřej zůstává napojení v oblasti Jihlavy i Humpolce. Ministerstvo dopravy dlouhodobě pracuje s koridorem Plzeň, Písek, Veselí na dlužnicí Jihlava. Centrální komise ministerstva ale schválila do přípravy také úsek pod názvem D20 Nová hospoda Jihlava / Humpolec, takže východní zakončení trasy se ještě bude hledat.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: V rámci dnešního čtvrtku s datem 17. září už vstupujete za chvíli pomaličku do dnešního dopoledne, ať se vám vydaří celý 17. zářijový den. A právě teď taky na rádiu Jihlava připomínáme a přidáváme motto pro dnešek. Tady ho máte, láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti. Mějte se moc hezky, prožijte pěkný den, příjemný poslech vám přeje Zbyněk Kloucký, tady rádio Jihlava. Hezké ráno, dobrý den.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Datart uvádí Dny Marian.
5: Dny Marian, jo.
4: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou tu zprávy, vítejte. Armáda včera na Ženíni a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, nasadila 20 vojáků a speciální techniku. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda zároveň jednali zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a šumavského národního parku o koordinaci postupu při likvidaci zátěže.
5: Jihlava aktuálně.
6: Jihlavská vysoká škola dnes odpoledne připravuje ukázku humanoidních robotů. Ve výukovém centru Vysoké školy polytechnické budou představeni dva. Jeden z robotů G1 se jmenuje Karel. Boj s epidemií eboli v Kongu vykazuje povzbudivé známky pokroku. Epidemie ale bude podle Světové zdravotnické organizace pokračovat ještě několik měsíců. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem, podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu uzavřeli s 8 body za 3 úvodní výhry a klesli na 3. místo. Ještě je mohou předstihnout Řekové. Pak by Češi měli pro nasazení do 8. finále nejméně výhodnou 4. pozici.
5: Rádio Jihlava.

Ladíte Rádio Jihlava, svátek mají dneska Naděždy, přejeme všechno nejlepší. Více za okamžik o tom, že stavbu silničního obchvatu Třebíče chce ředitelství silnic a dálnic zahájit nejpozději do 3 let. Teď další muzika.

Ladíte Rádio Jihlava, stavbu silničního obchvatu Třebíče s předpokládanou cenou 4,8 miliardy korun bez daně chce ředitelství silnic a dálnic zahájit nejpozději do 3 let. Dokončení předpokládá v roce 2031. Záměr na vybudování nové silnice teď prošel posouzením dopadů na životní prostředí. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí dva policisté na autobusové zastávce. Hele, a pojedeme autobusem nebo pěšky? No tak podle toho, co přijede dřív.

0: poněkud chytřejší než rádio.
1: O tom, co je to placebo, asi ví většina z nás. Věděli jste ale, jak se říká tomu, když jde o opačný efekt. Placebo efekt pochází z latiny a znamená potěším. Při placebo efektu naše tělo díky víře, že nám léčba pomůže, reaguje na neaktivní léčbu pozitivně. Například, když nás bolí hlava a dostaneme pilulku s neaktivní látkou, o které si myslíme, že je lék a bolest ustoupí. Nocebo efekt v latině znamená ublížím. A tento efekt nastává, když negativní očekávání vedou ke zhoršení příznaků. Pokud tedy například si přečteme o možných vedlejších účincích léku, může nám být špatně, i když jsme dostali pilulku s neaktivní látkou. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Při letošních dnech otevřených ateliérů se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů, zkušeben a dílen. Je to víc než před rokem, kdy bylo přístupných 123 míst. Akce, kterou loni využilo asi 12 000 lidí, bude letos 3. a 4. října. Alespoň to řekla koordinátorka akce Zuzana Svobodová. Havlíčkobrodské muzeum, které dny otevřených ateliérů v kraji zajišťuje, letos pořádá tuhletu akci už po 16. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pá! Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Ministerstvo školství vyhlásilo letos na čtvrtek a pátek 29. a 30. října podzimní prázdniny. Protože ve středu 28. je státní svátek, děti budou mít i s víkendem 5 dní volna. Některé školy ale zůstanou zavřené celý týden.
4: Jihlava aktuálně.
5: V nemocnici Jihlava začnou do 3 týdnů vyšetřovat pacienty na nové magnetické rezonanci. Přístroj je svým výkonem jediný na Vysočině. Pracuje s vyšší intenzitou magnetického pole, což zpřesňuje zobrazení a zkracuje čas vyšetření. V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Poprvé to ale bude člen strany zelených. Do 4. října podle pořadatelů navštíví festival více než 6 milionů lidí. Tuplák piva se bude letos prodávat za více než 360 korun.
4: Sport.
5: Hokejisté Litvínova dali hned v prvním kole extraligy zapomenout na loňské barážové trápení a na úvod sezóny včera doma přetlačili brněnskou Kometu 2-1. Jednou asistencí se blízkla největší letní posila, útočník David Kempf.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, o turistických cílů v Jihlavě budou možná sochy ježků. Město je má totiž ve znaku a více o tom za chvíli.
4: Rádio Jihlava, 101.

0: Ladíte Rádio Jihlava, na turistické zajímavosti v Jihlavě budou možná upozorňovat sochy ježků, které má město odedávna i ve svém znaku. Podoba ježků vyplyne ze soutěže. Podle předpokladu by mohly být vysocí do půl metru a vyrobení například z bronzu. Na projekt Jihlava město ježků za 1,2 milionu korun požádá o dotaci městská organizace Brána Jihlavy. Rada města k tomu dala souhlas.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se manželka manžela, od čeho máš ten monokl pod okem? Od myšlení. Jak od myšlení? No myslel jsem, že ten podřízený, co jsem mu sebral prémie, mi nedá ránu pěstí.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, v Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů, více za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Díky, že ladíte rádio Jihlava, v Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů a přispět tím na péči o něj. Do nového projektu město zařadilo dřeviny vysázené v posledních 5 letech, protože ty nejvíc potřebují pravidelnou zálivku, řezy a jinou odbornou péči. V listopadu mohou jihlavští dobrovolníci také pomoci s výsadbou Aleje svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. Ministerstvo životního prostředí podpořilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Jde o bezúročné úvěry, které stát s finančními institucemi vyjednal a nyní je spouští. Program má pomoci hlavně s renovacemi bytů a domů. Firmy plánují, že konkrétní žádosti budou schvalovat nejpozději od začátku listopadu.
5: Jihlava aktuálně.
6: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otevře 25. září po více než dvouleté rekonstrukci svou budovu v Komenského ulici. Úvodní výstavu věnuje jihlavskému rodákovi Jiřímu Příhodovi a jeho tvorbě z 80. let minulého století. Druhá galerijní budova na Masarykově náměstí zůstane uzavřená do začátku příštího roku. Nynější britský král Karel III. Několik dnů po smrti své první ženy Diany jejímu bratrovi řekl, že se na ní brzy zapomene. Bratr zesnulé princezny Charles Spencer to alespoň tvrdí v nové knize pamětí, která má vyjít příští týden. Buckinghamský palác se už proti zveřejněným tvrzením ohradil s tím, že zármutek může zatemnit úsudek.
5: Sport.
6: Útočník Patrick Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2-0 nad Celie. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Schulz, jehož Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2-1. Listopadový soupeř Plzně Benfica Lisabon začala výhrou 2-0 na hřišti AC Milán.
5: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme čtvrtek a je 17. září, což je Světový den bezpečnosti pacientů. Pojďme teď ale zpět k dnešku, je totiž krátce po 11. hodině a já jsem opět připraven a se mnou i vlny 101.1 FM, abychom byli znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, taky zajímavostí, informací, drbů či zábavy. Třeba si řekneme, jaké neuvěřitelné dopady může mít manželská nevěra. A taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A bude toho samozřejmě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
5: 101.1 FM, vaše jednička s českými

světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřekvapení.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme čtvrtek, je 17. září a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Mnoho lidí asi nevědělo, že autorkou hitu I Will Always Love You, který pro film Osobní strážce přespívala Whitney Houston, byla nedávno zesnulá americká country zpěvačka Dolly Parton. Ať klidně Whitney patří sláva, hlavně, že já schrábnu peníze, smála se tehdy Dolly.
1: Rádio Jihlava.
2: Z bájí a pověstí příběh se stává.
0: Jak z reklamy na Tatry. Zpěvačka Sára Milfajtová s herečkou Hajten Špendlíkovou alias sestřičkou Tien ze seriálové Ordinace rozverně vyšpulili své zadečky ve výřivce v luxusním resortu s

0: Rádio Jihlava. Mám pocit dôverný. Vdávala se poprvé a tak chtěla mít Dara Rollins vedle sebe své nejbližší. Za svědkyní jí šla dcera Laura. Nechyběla maminka Zlatica ani sestra Jana s manželem. Ženich Pavel Nedvěd měl vedle sebe rodinu o dost skromnější.
1: Zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, proč policisté jezdí vždycky v autě ve dvou? No tak, jeden zná cestu tam a druhý zpátky.

Krásné čtvrteční dopoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď společně podívat na to, kdo dneska slaví svátek. Jsou to Naděžda, Naďa, Hilda, Lambert, Olympie a Sokrat. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Extra.cz Kaufland.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Jednání zástupců ANO, SPD a motoristů sobě dospělo k dohodě, která umožní schválit rozpočet na příští rok. Vláda bude projednávat návrh v pondělí. Strany se dohodly na tom, že během podzimu budou předloženy návrhy, které schodek reálně sníží o 20 miliard z plánovaných 389 miliard korun.
4: Jihlava aktuálně.
5: Zoo Jihlava nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do zákulisí produkce kaká. Od 3. do 10. října bude v areálu zahrady k vidění venkovní výstava Ghanské kakao, která prostřednictvím fotek a příběhů přibližuje život pěstitelů v západní Africe i problémy, se kterými se při pěstování kaká potýkají. Pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu, který dnes představila Evropská komise. Jeho cílem je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii. Nově budou muset poskytovatelé služeb prokázat, že jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné už od samého počátku.
4: Sport.
5: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebudovali ani se Slovinskem a podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu tak uzavřeli s 8 body za 3 úvodní výhry a klesli na 3. místo. Ještě je mohou předstihnout Řekové, pak by Češi měli pro nasazení do osmifinále nejméně výhodnou 4. pozici.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásné poledne a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Máme dneska čtvrtek, je 17. září, odbylo nám 12 hodin, no a já vás tak vítám při poledním poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodině mám pro vás písničky, informace a zábavu, třeba už za chvilku další recept. Dneska na plněné rohlíkové smaženky. Počkejte si na to. Teď už ale na Rádio Jihlava další hity.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. No a když máme to poledne, jsem připraven s dalším receptem. Dneska naplněné rohlíkové smaženky. Tak rohlíky podélně rozkrojíme a z každé poloviny vydlabeme část střídky tak, aby vznikla podélná prohlubeň. Vnitřní strany potřeme pestem z medvědího česneku. Sýr a salám nakrájíme na špalíčky a do jedné poloviny každého rohlíku vložíme sýr a do druhé salám. Poloviny pak přiložíme zpět k sobě a lehce přitiskneme. Vejce rozšleháme v hlubokém talíři, v pánvi rozehřejeme olej, naplněné rohlíky důkladně obalíme v rozšlehaných vejcích, no a pak smažíme z obou stran přibližně 2 až 3 minuty do zlatova. Usmažené rohlíky pak vyjmeme a necháme krátce okapat na papírové útěrce. Ještě teplé smaženky pak potřeme podle chuti třeba hořčicí. Ozdobíme okurkami či houbami a můžeme podávat.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme čtvrtek, 17. září.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Cena paliv letí stále nahoru. Litr nafty už se dostal kolem Jihlavy na 50 korun. Před rokem stál podle CS Natural 95 méně zhruba o 10 korun. No a diesel dokonce o 15 korun.
2: Tak ty pumpy, já jsem rád, že chodíte do Průhonic na pumpu.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Muž z Tchajvanu použil záběry z robotického vysavače, a to u soudu, aby prokázal manželčinu nevěru. Soud mu nakonec přiznal odškodnění, jenomže jeho žena podala protižalobu, a to za neoprávněné natáčení. No a muž pak putoval na 5 měsíců za mříže.
2: Já jsem nevinnej!
3: No to si posedíte.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhone 17.
7: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
7: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš dnes navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany, který označil jako Europatriot. Evropa by podle něj měla spojit své schopnosti podobně jako při vzniku výrobce letadel Airbus. Projekt by posílil evropský příspěvek k Severoatlantické alianci a mohl by pomoci také českému obrannému průmyslu.
5: Jihlava aktuálně.
6: V neděli 20. září od 10 do 16 hodin otevře dopravní podnik města Jihlavy svůj areál na Brtnické 23. Prohlédnout si můžete nové autobusy a trolejbusy i historická vozidla. Do ulic navíc vyjedou retrolinky zdarma a vůbec poprvé se v Česku veřejně představí kloubový trolejbus Icarus 280T z Budapešti. Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Trump to během návštěvy Severní Karolíny označil za možný projev nepřátelství.
5: Sport.
6: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný odmítl návrh z fotbalového prostředí, aby vnášení a používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem a nejen přestupkem jako dosud. Pořadatelům v této věci doporučil důsledně využívat současnou právní úpravu.
5: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Je lehce po 13. hodině, dámy a pánové, a my můžeme pokračovat dnešním čtvrtečním teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. No, za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a konkrétně dneska se podíváme na herce Toma Cruise. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. Já vám všem přeji hezký poslech, dobrou náladu, pohodový čtvrtek a posílám další hit za hitem.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Herec Tom Cruise přiznal se, že se smrti nebojí. Vítejte v bulvárním okénku. Americký herec Tom Cruise se v novém rozhovoru pro časopis GQ rozpovídal o svém přístupu k životu, kariéře i k nebezpečí. 64letá filmová hvězda, známá prováděním náročných kaskaderských kousků bez zastupování dvojníky, uvedla, že ze smrti nemá vůbec strach a pocit obav mu nevadí.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si: mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládám manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedně pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. Studená fronta, která přešla Evropou během včerejška, srazila letní teploty dolů a přinesla ochlazení o více než 10 stupňů. Přitom na Pyrenejském poloostrově na začátku týdne teploty stoupaly až nad 40 stupňů a ve Francii a Itálii nad 30 stupňů. Ve studeném vzduchu teď už bude většina kontinentu až do pátku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava dneska s datem 17. září. Ovšem, čas už nás dohnal do doby, kdy se s vámi musím rozloučit a uvolnit místo své kolegyni Katce. A také vás pozvat na 16. hodinu, protože to se sem zase vrátím. Tak do té doby užívejte s Rádia.

0: pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Ministerstvo školství vyhlásilo letos na čtvrtek a pátek 29. a 30. října podzimní prázdniny. Protože ve středu 28. je státní svátek, děti budou mít i s víkendem 5 dní volna. Některé školy ale zůstanou zavřené celý týden.
0: Jihlava aktuálně.
4: V nemocnici Jihlava začnou do 3 týdnů vyšetřovat pacienty na nové magnetické rezonanci. Přístroj je svým výkonem jediný na Vysočině. Pracuje s vyšší intenzitou magnetického pole, což zpřesňuje zobrazení a zkracuje čas vyšetření. V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Poprvé to ale bude člen strany zelených. Do 4. října podle pořadatelů navštíví festival více než 6 milionů lidí. Tuplák piva se bude letos prodávat za více než 360 korun.
0: Sport.
4: Hokejisté Litvínova dali hned v prvním kole extraligy zapomenout na loňské barážové trápení a na úvod sezóny včera doma přetlačili brněnskou Kometu 2-1. Jednou asistencí se blízkla největší letní posila, útočník David Kempf.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka, víme, že Jihlavská vysoká škola připravuje ukázku humanoidních robotů. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Jihlavská vysoká škola dnes odpoledne připravuje ukázku humanoidních robotů. Ve výukovém centru Vysoké školy polytechnické budou představeni dva. Jeden z robotů G1 se jmenuje Karel. Tak takové jsou novinky z našeho města, teď další hity rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

Zdraví Jihlava, krásný den vám všem. Víme, že v nemocnici Jihlava začnou do 3 týdnů vyšetřovat pacienty na nové magnetické rezonanci. Podrobnosti se nenechte ujít za moment, sem zpátky. Hravé

0: Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. V nemocnici Jihlava začnou do 3 týdnů vyšetřovat pacienty na nové magnetické rezonanci. Přístroj je svým výkonem jediný na Vysočině. Pracuje s vyšší intenzitou magnetického pole, což zpřesňuje zobrazení a zkracuje čas vyšetření. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký čtvrtek. Ministerstvo životního prostředí podpořilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Jde o bezúročné úvěry, které stát s finančními institucemi vyjednal a nyní je spouští. Program má pomoci hlavně s renovacemi bytů a domů. Firmy plánují, že konkrétní žádosti budou schvalovat nejpozději od začátku listopadu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otevře 25. září po více než dvouleté rekonstrukci svou budovu v Komenského ulici. Úvodní výstavu věnuje jihlavskému rodákovi Jiřímu Příhodovi a jeho tvorbě z 80. let minulého století. Druhá galerijní budova na Masarykově náměstí zůstane uzavřená do začátku příštího roku. Nynější britský král Karel III. Několik dnů po smrti své první ženy Diany jejímu bratrovi řekl, že se na ní brzy zapomene. Bratr zesnulé princezny Charles Spencer to alespoň tvrdí v nové knize pamětí, která má vyjít příští týden. Buckinghamský palác se už proti zveřejněným tvrzením ohradil s tím, že zármutek může zatemnit úsudek.
0: Sport.
1: Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2-0 nad Celie. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Schulz, jehož Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2-1. Listopadový soupeř Plzně Benfica Lisabon začala výhrou 2-0 na hřišti AC Milán.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na rádiu Jihlava před námi další hit za hitem a taky víc o tom, že oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otevře 25. září po víc než dvouleté rekonstrukci svoji budovu. Podrobnosti za momentík.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

pěkné odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otevře 25. září po víc než dvouleté rekonstrukci svoji budovu v Komenského ulici. Úvodní výstavu věnuje jihlavskému rodákovi Jiřímu Příhodovi a jeho tvorbě z 80. let minulého století. Druhá galerijní budova na Masarykově náměstí zůstane uzavřená do začátku příštího roku. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijmi krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí dva policisté na autobusové zastávce. Hele, a pojedeme autobusem nebo pěšky? No tak podle toho, co přijede dřív.

0: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava vám všem. Přípravné práce na stavbě 4 větrných elektráren v Anenské Studánce na Svitavsku začnou na podzim. Víc informací přidám za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, těší nás, hladíte rádio Jihlava také dnes. Přípravné práce na stavbě 4 větrných elektráren v Anenské Studánce na Svitavsku začnou na podzim. Na jaře příštího roku naváže výstavba základu a montáž samotných elektráren, plánuje investor od září. Dokončení větrného parku očekává na přelomu let 2028-29. Náklady na výstavbu, včetně přípravy projektu a připojení k elektrické síti, odhaduje na necelou miliardu korun. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme hezké odpoledne.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

Fontana, tu bude na poč-

0: Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Vítejte u zpráv. Jednání zástupců ANO, SPD a motoristů sobě dospělo k dohodě, která umožní schválit rozpočet na příští rok. Vláda bude projednávat návrh v pondělí. Strany se dohodly na tom, že během podzimu budou předloženy návrhy, které schodek reálně sníží o 20 miliard z plánovaných 389 miliard korun.
6: Jihlava aktuálně.
7: Zoo Jihlava nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do zákulisí produkce kaká. Od 3. do 10. října bude v areálu zahrady k vidění venkovní výstava Ghanské kakao, která prostřednictvím fotek a příběhů přibližuje život pěstitelů v západní Africe i problémy, se kterými se při pěstování kaká potýkají. Pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu, který dnes představila Evropská komise. Jeho cílem je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii. Nově budou muset poskytovatelé služeb prokázat, že jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné už od samého počátku.
6: Sport.
7: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem a podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu tak uzavřeli s 8 body za 3 úvodní výhry a klesli na 3. místo. Ještě je mohou předstihnout Řekové, pak by Češi měli pro nasazení do osmifinále nejméně výhodnou 4. pozici.
6: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Máme, dámy a pánové, lehce po 16. hodině a s vámi už tím pádem na rádiu Jihlava je opět Fugas. Já připomínám, že máme dneska čtvrtek, je 17. září. No a před námi je teď společné odpoledne, kdy vám budu znovu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, že je dneska Světový den bezpečnosti pacientů. Taky dále poslouchejte Rádio Jihlava, protože se dozvíte i podrobnosti. Já vám všem přeji krásné odpoledne, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Říkal mi Krtek, že je dneska čtvrtek a to je pravda, máme 17. září, no a právě v tuto chvíli na vás na rádiu Jihlava čeká pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dík říku sojky, poznáš jednou i sebe.
3: Honzíku, tak si představ, že dneska jsem na cestě do práce potkal jelena.
4: Děda, a jak jsi poznal, že ten jelen jde do práce?
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se manželka manžela, od čeho máš ten monokl pod okem? Od myšlení. Jak od myšlení? No myslel jsem, že ten podřízený, co jsem mu sebral prémie, mi nedá ránu pěstí.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Cena paliv letí stále nahoru. Litr nafty už se dostal kolem Jihlavy na 50 korun. Před rokem stál podle CCS Natural 95 méně zhruba o 10 korun. No a diesel dokonce o 15 korun.
2: Tak ty pumpy, já jsem rád, že chodíte do Průhonic na pumpu.
3: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: Hezký čtvrtek přeji všem dobře naladěným na vlnách 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Máme dneska 17. září a to je Světový den bezpečnosti pacientů. Pokud už vás potkala ta nemilá skutečnost, že jste se stali pacienty, tak alespoň v rámci klidu a bezpečí užívejte poslechu Rádia Jihlava. Třeba vám to pomůže rychleji se uzdravit.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: poslední a svět se točí.
1: Rádio Jihlava 101.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš dnes navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany, který označil jako Europatriot. Evropa by podle něj měla spojit své schopnosti podobně jako při vzniku výrobce letadel Airbus. Projekt by posílil evropský příspěvek k Severoatlantické alianci a mohl by pomoci také českému obrannému průmyslu.
4: Jihlava aktuálně.
5: V neděli 20. září od 10 do 16 hodin otevře dopravní podnik města Jihlavy svůj areál na Brtnické 23. Prohlédnout si můžete nové autobusy a trolejbusy i historická vozidla. Do ulic navíc vyjedou retrolinky zdarma a vůbec poprvé se v Česku veřejně představí kloubový trolejbus Icarus 280T z Budapešti. Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Trump to během návštěvy Severní Karolíny označil za možný projev nepřátelství.
4: Sport.
5: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný odmítl návrh z fotbalového prostředí, aby vnášení a používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem a nejen přestupkem jako dosud. Pořadatelům v této věci doporučil důsledně využívat současnou právní úpravu.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas. Už za chviličku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. A nebo si řekneme, že turisty do Jihlavy budou lákat ježci. Tak si na to všechno počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity, které vám rádio Jihlava rádo nabízí a přeje k ním hezký poslech.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Posloucháte, dámy a pánové, pozdě odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 17. září a i v tento den se rodili slavní. Tak třeba rapérka Charlotte, tenista Tomáš Berdych, herečka Klára Polvortová Trojanová, ale taky třeba americká zpěvačka Anastasia. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska čtvrtek, je 17. září. Studená fronta, která přešla Evropou během včerejška, srazila letní teploty dolů a přinesla ochlazení o více než 10 stupňů. Přitom na Pyrenejském poloostrově na začátku týdne teploty stoupaly až nad 40 stupňů a ve Francii a Itálii nad 30 stupňů. Ve studeném vzduchu teď už bude většina kontinentu až do pátku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Posloucháte Rádio Jihlava, já vám přeji krásný poslech a nabízím čerstvé hudební zprávy.
6: Zatra, zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Mnoho lidí asi nevědělo, že autorkou hitu I Will Always Love You, který pro film Osobní strážce přespívala Whitney Houston, byla nedávno zesnulá americká country zpěvačka Dolly Parton. Ať klidně Whitney patří sláva, hlavně, že já schrábnu peníze, smála se tehdy Dolly.
1: Rádio Jihlava.
2: Z bájí a pověstí příběh se stává.
0: Jak z reklamy na Tatry, zpěvačka Sára Milfajtová s herečkou Hajten Špendlíkovou alias sestřičkou Tien ze seriálové Ordinace rozverně vyšpulili své zadečky ve výřivce v luxusním resortu

0: Rádio Jihlava. Vdávala se poprvé a tak chtěla mít Dara Rollins vedle sebe své nejbližší. Za svědkyní ji šla dcera Laura, nechyběla maminka Zlatica ani sestra Jana s manželem. Ženich Pavel Nedvěd měl vedle sebe rodinu o dost skromnější.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Ministerstvo školství vyhlásilo letos na čtvrtek a pátek 29. a 30. října podzimní prázdniny. Protože ve středu 28. je státní svátek, děti budou mít i s víkendem 5 dní volna. Některé školy ale zůstanou zavřené celý týden.
6: Jihlava aktuálně.
7: V nemocnici Jihlava začnou do 3 týdnů vyšetřovat pacienty na nové magnetické rezonanci. Přístroj je svým výkonem jediný na Vysočině. Pracuje s vyšší intenzitou magnetického pole, což zpřesňuje zobrazení a zkracuje čas vyšetření. V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Poprvé to ale bude člen strany zelených. Do 4. října podle pořadatelů navštíví festival více než 6 milionů lidí. Tuplák piva se bude letos prodávat za více než 360 korun.
6: Sport.
7: Hokejisté Litvínova dali hned v prvním kole extraligy zapomenout na loňské barážové trápení a na úvod sezóny včera doma přetlačili brněnskou Kometu 2-1. Jednou asistencí se blízkla největší letní posila, útočník David Kempf.
6: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána, no a i v té vás nadále slovem bude provázet Fugas. Kromě jiného si třeba řekneme, že koupit si dům na Sicílii je levnější než třeba zahrádka v Praze. Podrobnosti se dozvíte už za malou chviličku. Tak přeji všem hezký čtvrteční podvečer a hlavně pohodový poslech.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM. Shine bright like a diamond.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho podvečerní program s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Sicílie je odjakživa lákala a často tam směřovali na dovolenou. Když pak manželé Krejsovi z Prahy přemýšleli, kde by se rádi viděli v důchodu, napadlo je si zakoupit na středomořském ostrově nemovitost. A sen dokázali přetavit ve skutečnost za jeden jediný rok a od letošního léta tak zvelebují svůj domeček v kopcích pod sopkou Etna. A cena? Stejná, jako by zaplatili třeba za zahrádku v Praze. No nekup to.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

herec Tom Cruise přiznal se, že se smrti nebojí. Vítejte v bulvárním okénku. Americký herec Tom Cruise se v novém rozhovoru pro časopis GQ rozpovídal o svém přístupu k životu, kariéře i k nebezpečí. 64letá filmová hvězda známá prováděním náročných kaskaderských kousků bez zastupování dvojníky uvedla, že ze smrti nemá vůbec strach a pocit obav mu nevadí.

0: Je čtvrtek, dámy a pánové, 17. září, vy posloucháte Rádio Jihlava a my se teď půjdeme podívat do pražského Klementýna, jaké v tento den tamní meteorologové zaznamenali hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 17. září v roce 2015, bylo tenkrát 31,3. Nejstudenější 17. září bylo v roce 1952, kdy bylo jen 4,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 15,2. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeji vám hezký zbytek čtvrtečního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se zítra v 11 hodin dopoledne opět naslyšenou. Do té doby, čau bás, Fugas.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký čtvrtek. Ministerstvo životního prostředí podpořilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Jde o bezúročné úvěry, které stát s finančními institucemi vyjednal a nyní je spouští. Program má pomoci hlavně s renovacemi bytů a domů. Firmy plánují, že konkrétní žádosti budou schvalovat nejpozději od začátku listopadu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě otevře 25. září po více než dvouleté rekonstrukci svou budovu v Komenského ulici. Úvodní výstavu věnuje jihlavskému rodákovi Jiřímu Příhodovi a jeho tvorbě z 80. let minulého století. Druhá galerijní budova na Masarykově náměstí zůstane uzavřená do začátku příštího roku. Nynější britský král Karel III. Několik dnů po smrti své první ženy Diany jejímu bratrovi řekl, že se na ní brzy zapomene. Bratr zesnulé princezny Charles Spencer to alespoň tvrdí v nové knize pamětí, která má vyjít příští týden. Buckinghamský palác se už proti zveřejněným tvrzením ohradil s tím, že zármutek může zatemnit úsudek.
0: Sport.
1: Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2-0 nad Celie. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Schulz, jehož Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2-1. Listopadový soupeř Plzně Benfica Lisabon začala výhrou 2-0 na hřišti AC Milán.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si: mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládám manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedně pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy. A to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese. A hlavně sám.

na rtu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak? Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120L.
2: Prosím? 120L.
1: A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradne.
1: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechnice.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od tam?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: Tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Prašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No, tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

pořádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

letem se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha. 101.1
1: FM, vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tohle svět je sice super, ale někdy není tak úplně super. A tohle holka, ta Hanka, to je fakt citlivá. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
1: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
2: Já jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To asi víte, že jsou země, kde místo Ježíška naděluje Mikuláš. Teda
2: no
1: oni
2: vím,
1: říkají různě v různých
2: Santa
1: zemích.
2: Klaus,
1: Santa Claus naděluje taky, no. A ten Děda Mráz naděluje zase jinde, jo.
2: No.
1: Nikolaus, jo.
2: No,
1: a ve Francii svatý Noel, Père Noel, otec Noel, ano. No a tento má namáhavý teda, jako většina těch Mikulášů zahraničních, on musí s tou nadílkou komínem. No, komínem, představte si. A to mají, Francouzi mají takovou anekdotu, jak ten Père Noel takhle tím komínem a krbem vyleze do takového krásného budoáru, jo. A tam leží na kanapě nebo na čem krásná spící mladá dívka úplně nahá.
2: Jo.
1: No ten kouká, ten otec Noel, že? Od hlavy k patě jí teda rekognoskuje a povídá si v duchu. Tak teď mám dvě možnosti. Buď přestanu být svatý, a nebo se tím komínem nedostanu zpátky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio.

Rádio Jihlava 101.

0: nezapomínejte, že Čech všude bratry má. No.
1: No jo, no a jaké já to tak budu Čech, když já mám všeho všude jednu sestru a rodiče už nežijou, takže se s tím nedá nic dělat.
0: Tak se dejte do Sokola.
1: No. Šíříte, prosím
0: vás. Tam jsou všichni bratři.
1: No já se budu na starý kone naučit skákat na koni, jo?
0: Ale všichni Sokolové nejezdí na koni. Kdyby ty koně taky brali, že jo? Sokol není kauboj.
1: Já myslel toho dřevěnýho koně, až se přes toho skakuje. A kauboj, že jste řekla kauboj, to je krásný povolání, jo, víte? Furt s těma krávama a tohle. Ale je nebezpečný povolání.
0: Jo.
1: Už jsem vám říkal, kolegyně, jak dopad můj arizonský bratranec?
0: Ne, ale já jsem ani nevěděla, že máte v Arizoně bratrance.
1: To nevěděl naštěstí nikdo. A on si nežil nijak slavně, můj bratranec kauboj, jo? Víte, to je právě ta smůla, kde kdo měl nebo má v Americe zazobanýho strejčka nebo bráchu nebo tohle a já takovouhle přízeň. Švorcovou.
0: Prosím.
1: On byl chudej jako kostelní myš.
0: Jo.
1: Představte si, že když bratrancovi pošel kůň,
0: jo,
1: tak měl všeho všudy $50. No. No a kupte si v Arizoně koně za $50. No, kupte si v Arizoně koně za $50.
0: Co, já bych si kupovala v Arizoně koně?
1: Ale to se tak říká, to ne vy.
0: Ale no jo, ale řekl jste to.
1: Tři. Jako, kdybyste $50 utratila, kdybyste nemusela do Arizony, ale... Ale bratranec toho koně potřeboval, protože kauboj bez koně, to je jako...
0: Já bez vás.
1: To myslíte jako, že jsem váš kůň? Nebo že jste si mě osedl?
0: No,
1: tak bratranec chodil po těch koňských trzích, že jo, a všude byly krásní koně, jenomže za 400, za 500.
0: A on měl jenom 50.
1: A on, jak to víte?
0: Jste to povídal.
1: Jo, já se vám to říkám. No a teď najednou přinatrefil handlíře, který povídá, poslíšte chlapče, abych pro vás něco měl. A za 40, jo?
0: Takže mu pětka zbyla.
1: No jo, no a teď, ale už jen ten kůň byl vychrtlej, takový celý pobledlej, jo? A takovou tlávu měl jako otrávenou. A on povídá, nemilte se, ten handlíř, povídá, nemilte se, to on nevypadá, ale to je rychlík. Jenomže, víte, je tu háček, on patřil faráři, a on se nedá do pohybu, dokud mu neřeknete zaplať pámbu.
0: Zajímavé.
1: Jo? A zase naopak se nezastaví, když mu neřeknete amen. No a bratr říkal, že by si ho vyzkoušel, tak vyskočil do sedla, že jo? Řekl zaplať pámbu a kůň vyrazil jak tryskový éro. Ale letí, proletěl městečkem a letí prérií. Bratrnec byl nadšený, že jenomže najednou kouká, že se říkej, k propasti, k obrovský propasti. A kuň uhání furt, že jo, a no jo, bratranec byl ateista, on si nemohl vzpomenout. On si nemohl vzpomenout na to jediné slovo, který toho koně může zastavit, jo. A ta propast čím dál tím blíž, bratranec už spocenej hrůzou, chápete jistě, že? Až si najednou naštěstí vzpomněl a zažval amen. No, všem... Ten kůň se zastavil tak půl metru před srázem té propasti.
0: No teda já vám řeknu, já jsem si odechla.
1: No to bratrané saky, že jo, ten si utřel to. No. Ten studený pot z čela a povídá zaplať pán. No,
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

se svým bohem, zmíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Divadlech bývají klubisté, pan Efa, slávista.
2: Je, no jo, Karel Efa, velký slávista. Karel už hraje někde v nebi divadlo, teď v nebeským ansámblu už stojí zase. Určitě hraje divadlo. Nemůže dělat nic jiného, tam nemůže jako, ten tam nepůjde za to, že byl hodnej, ten tam, za to, že byl na jevišti. A že s námi v tom divadle vydržel. Karel Efa to byl můj miláček, tak já o něm můžu říkat i drby. Ale představte si, on slávista, když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my, semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říká, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. Nech to, prosím to. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karel Efa na scénu. Karel Efa na scénu. A vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu. No, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa. Prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on vstupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já si říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řek první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... Říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan Rizer... Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál popřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďte, pane Levníček, pojďte. Ano, pojďte dál, se nebojte. Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pytlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám. Můžeme si vás trošku vyspovídat. My už jsme se seznámili.
2: Ano, samozřejmě.
1: Já jsem z televize, vy jste pan Lemlíček. A já rychle zjistím, co si koupil všechno pan Lemlíček pro nás, reportéry, to není žádné umění, to já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku?
2: Ano, to je jako, že byste se mě něco zeptat, jako, že byste se chtěl.
1: Ano, právě, že bych se vás jen tak zeptal.
2: Tak když to nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte.
1: Aha, ano. Vy odjíždíte?
2: Ne, já se vracím, víte. Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy.
1: Ano.
2: A teď zase vracím domů.
1: Ano.
2: Autobusem. No,
1: to je celkem logické. Ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, tady mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil?
2: No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové různé zboží.
1: Zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil. Jaké zboží. Ano, jaké.
2: No, tak já jsem koupil hlavně dárky.
1: Ano.
2: Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků. Víte,
1: no, to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupil.
2: Jo, jaké myslíte?
1: Ano.
2: No, tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky.
1: Nezlobte
2: se. Před Vánocema, vánoční.
1: Já nechci naléhat, pane Lemlíčka, jestli byste to nemohl říci přesněji.
2: Jo, přesně, myslíte, přesně, no to já vám můžu říct přesně, ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. To víte, to Vánoce.
1: Různé dárky prostě.
2: Různé, ano.
1: Mě by právě zajímalo, udělejte to kvůli mě. Jaké různé? Dárky,
2: jo, jaké, ano, tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly, víte? Já jsem, ano, poněvadž já teď velikonoční věci zase kupuju spíš před velikonoční. S tím já se i nezdržuju nějak.
1: No, tak že jsem si nevybral někoho jiného, no to je jedno. No, půjdeme na to jinak.
2: Ano?
1: Pane Lemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal?
2: No, tady mám dárek pro Karlíka, víte? Až to víte, musím mu taky něco koupit. Je mu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška.
1: Ano, věří na Ježíška, no, to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese?
2: No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost?
1: Ano, až uvidí, co pak?
2: No, tady ten dárek, jo. Ten už se těší na Ježíška už od podzimu.
1: Ano, jsou to děti. Všichni se těší, ale prosím vás, v tom je asi nějaké autíčko, že?
2: Ne, autíčko už dostal loni.
1: Aha, loni dostal autíčko. No. A letos?
2: No, letos už ani auto nedostal. On mi to stejně hned rozbil, klukujte.
1: Co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku?
2: No tak dostane dost, dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dost dostane hodně.
1: No, prosím vás, ale tady v tom balíčku,
2: ano.
1: Co pak je tady v tom balíčku?
2: No,
1: tady je co?
2: No to je právě, to je dárek ode mě tohle.
1: Pane Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé.
2: Ne, mě to je, mě jde autobus, já musím jet.
1: Ale já takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich.
2: Podle představ, myslíte?
1: No.
2: No tak představte si to.
1: No.
2: Kalhoty krásný pánský, no, víte, konečně, moderní kalhoty za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun.
1: Jo.
2: A A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun.
3: Neříkejte, a kde?
2: Ale kde? Nikde. Já vám jenom říkám, představte si to.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: No, Ivan přišel nejenom ve své vlastní osobě, přišel i celým Benjobendem. Budete zpívat nějakou takovou starší píseň, já to vím, ale bude to písnička, mimochodem moje oblíbená, která se svého času příliš nechytila, proto ji teď trošičku do tohohle pořadu tlačíme. Ty jsi napsal písniček celkem kolik už?
1: No něco přes 500 už.
0: Která byla taková první, co jsi napsal? Nějaká rýmovačka?
1: Bylo to básnička, ale by se nehodilo vlastně lidi.
0: Počkej, proč nehodilo?
1: Jo, že jo, kdo by ve svým rozpuku nesložil nějaký ty veršičky pro svoje děvče, že jo, ale většinou to bývá takový naivní nebo tesný.
0: No prosím tě, tak nebo... to nám zarecituješ.
1: Ne, to
0: prosím tě, myslíš, že já jsem nenapsal blbý básničky, když jsem byl zamilovaný? Prosím tě, zarecituj to, nedělej drahoty.
1: To bylo takový neumělý.
0: No, no my s tím počítáme, prosím tě, že to má zarecitovat, on dělá. Prosím tě, ty tě lidi jsou... Nejde o mě, ty lidi to chtěj.
1: Tak dobře, já si myslím, jestli to nehodí do televize, ale když...
0: Ne, hodí se to, ne, diskutuji o tom, prosím, jak se to jmenuje?
1: Je to opravdu prvotinka, jestli se na to vzpomenu, jmenovalo se to o Radkovi, který oloupil matku, jo.
0: To je, Ivane, hodně zvláštní název pro milostnou poezii.
1: Tak já jsem jako mladý kluk se nesnažil vyloženě o nějaký zamilovaný veršíky, že já jsem dělal takový normální básničky. Mně stačilo, abych ty děvčata upoutal, aby věděli, že dělám hezký básničky, abych...
0: Prosím tě, nezakecávej to, rozjeď, prosím tě, tu básně, upoutej tady, děvčata tady.
1: Tak o Radkovi, který oloupil matku. Radku, Radku, Radku, o minulém pátku využil jsi z matku, otevřel jsi z chatku, oloupil jsi matku a proto tě, Radku, nakopnu do prdele. Co já to říkal? Já říkal, že je to naivní takový.
0: To se zbytečně nepodceňuj, to má něco do sebe, tohle. Ty jsi opravdu genius, čověče. Mně teď teprve došlo, ty už si tenkrát psal úplně stejně jako teď, čověče. A to ti bylo kolik, no to jsi byl mladý kluk?
1: No asi 16.
0: No vidíš, a jak zrele, a dneska píšeš úplně to samý. A jsi už v důchodovém věku, nebo teda, jsi nebo nejseš?
1: No jsem, ale na rozdíl od tebe můžu ještě.
0: To je takový vtipný.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tiché, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán my byli v Budějovicích. A ten už to nedopomní. No proč by mě děvčata neměli mít rádi, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
2: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
1: Na dvou stránkách jako školní slovový úkol v pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromů, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička. Jdavše z lesa, roštine savše, vám si to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetše, nesavše roštivše. A teď takhle na to můžu a povám si, bábo, jdi si s roštím, kam chceš. Já tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďme dál.
2: Pošla.
1: Jsou s vámi vaše ženy?
2: Ještě tohle. Vy máte představu o životě Šaška.
1: Počkej. Ne, takhle, jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
2: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale já žiju 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
1: Ano, to je velmi bezpečný styk.
2: No, ale to jsou krásné dopisy, to jedno vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin Tatáně, to je to samý, to je krásný. Tuhle mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, že jste to psal.
1: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
2: Asi takhle. Ale pořád roste.
1: Kdy jste naposledy střelil branku?
2: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To jsem odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejle a pustil lacinej gól.
1: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říct i na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
2: Já myslím, že to byla kontušovka. A je možný. U nás se pilo leco.
1: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
2: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Copak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Debata s manželkou nepůjde nikdy podle vašich kolejí, rozumíte? Když jsme u kolejí, máte jako ve vlaku. Představte si vlak, logicky, jedete vlakem se svou ženou, to je rozhovor. Jedete z Prahy do České Třebové. A ona v Pardubicích uhne a vy jdete dál do České Třebové. Tam se prašíte, říkáte si, kde mám ženu. Ale to jen v lepším případě, v tom horším. Ona vás v tom rozhovoru strhne sebou do těch Pardubic, kam jste vůbec nechtěli. A on tam tuď ještě do nějaký malý stanice. A pak ještě někam do lesa, kam už ani vlak nejede. A tam vás ty debatě utluče. To je běžný, zkuste rozumíte, třeba, jo, příklad. Jemně, decentně řeknu doma, prosím tě, na základě inzerátu zásilková služba, koupila si zbytečně drahý nože. To je přece úplně normální věta. Ani nechci se hádat. Konstatuju. Koupila si zbytečně drahý nože. A najednou sami sebe, rozumíte, posloucháte,

0: si vzpomenu, jak jste před několika lety řekli, že jdete na drb ke kadeřnici a přišli jste za 3 dny! Bezvadný téma a moje žena, geniální otočka. Ale o tom tady nebudeme mluvit. My mluvíme o tom, kolik ty dokážeš o Vánocích vychlastat piv. Tady já řekněte i někdo, že mluvíme o tom, že koupila drahý nož. Já jsem tohle včera vyprávěl na besedě s diváky, protože já tím mrazákem žiju, jo. Tak se mě ptali na ženu, já jsem tohle vyprávěl. Představte si, zved se najednou chlap v první řadě. Takhle zvedl ruku, solidniček, zvedl ruku a řekl, poslyšte, pane Novotný, to je přírodní úkaz, jaký já jsem ještě v životě neviděl. My dva máme společnou ženu. To bylo hezky. Já se vám konečně přiznám, že já nemám 3 děti, jak říkám, ale 4, protože já jsem adoptoval dítě se ženou. A to je zvláštní, velice zvláštní pocit, to je dítě z dětského domova, je mu 9. To máte takový, opravdu, to je... Jak kdyby se vám narodil kluk a měl rovnou 9, rozumíte? A na tom najdeme těžko něco veselého, ten má za sebou hrozný osud. Ale říkal nám, že i v tom děcáku, že třeba chodívali i do kina, že i v divadle byli párkrát a jenom jednou v cirkuse. A jemu se to hrozně líbilo a u nás si pochvaluje, že má pocit, že je v cirkuse každý den.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.